po cestičke v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží

0: ty nechci vidět žádnou!
1: Je další koťátko.
2: Zavřete kočky, odcházím.
3: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
4: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o tom, ako hop Datku naľakal.

0: Hop šup, hop šup, tra la la la, skáčeme si, hurá, hurá!
1: Na cestě vždy pozor daj, opatrně prechádzaj. Na cestě vždy pozor daj, opatrně prechádzaj.

Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

0: Spíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš.

zítra zastancovat, jaký sen asi se mu tak zdál. No přece o tom, že jel na kole, o tom, že les po stole, o tom, že byl po škole, ale o tom, že tancoval. Asi takhle.

0: дети, вставать, дети!
1: Vonku je nádherně, dnes můžeme jít všetci na pastvu.
2: Výborně.
3: Ohromný děduška.
1: Sečna Klára má už vonku prichystané kreslo. No, pojďte, vynesiem vás von. No, tak.
3: Děduško, ale kde je kreslo? Nevidím ho nikde.
1: To nie je možné. Postavil jsem ho sem, pod tieto jedle.
3: Že by ho vietor?
1: A zda ho len je to chlapčisko, Peter.
3: Ak ho zhodil vietor do priepasti, bude rozbité na cimpr campr.
2: Tak teda nepôjdeme. Už sa tam nikdy nedostane.
1: No, nebojte sa, dcérka. Na pastvu môžeme ísť aj bez vášho kresla. Aj tak by nám tam len zavadzalo. Vezmem vás do náručia a vyniesiem vás až hore.
2: Vy ste dobrý.
1: A viete čo, dcérka? Skúste, či by ste nemohli chvíľu postať.
2: Nie, ja sa bojím.
1: No, len to skúste.
3: Au! Vidíš, celkom ti to ide. Už to nevydrží.
1: No. Keď to budeme skúšať po troške každý deň, možno vám to pôjde lepšie. No, ale teraz už čaká úplné hrnčeky kozieho mlieka. Sem vás posadím, Klárika, na peň.

0: pryč odjede, no tak prosím pokoj dejte, už teď víč se nevíkejte, že je
1: Godzilla, Godzilla,
0: kafíčko dopila,
1: Godzilla, Godzilla,
0: trochu tu svejč

Bobby. Kdybych měl plantáž na rovníku, přibral bych si pár společníků. Kšeft by byl jejich jediný hobby. Po celém světě